Ranní Fresh. Nejlepší taneční muzika. Dance Radio. Každý všední den mezi 7 až 9 hodinou poslouchej Ranní Fresh Dance Radio s Andy Rudem. Porce těch nejčerstvějších informací nejen ze světa taneční muziky. Dance Radio. K tomu house, trance, zkrátka ta nejlepší taneční muzika. To je Ranní Fresh. 7 až 9 na Dance Radio. Dance Radio.

Ty nejlepší shows z našich studií. Dance Radio. True Peace, Love, Acid. Climax, Club Mix, Rave On Air, One Way Music Podcast a nebo Showtime. Každý večer program až do půlnoci. Dance Radio. Z naší tvorby doporučujeme. V pondělí to nejs drum and bassu v Rave On Air. V úterý Showtime se speciálními hosty. Ve středu One Way Music a Subgate. V neděli Club Mix Milana Kroužila a Climax Chrise Sadlera. To jsme my, Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio.

Dance Radio. Nejlepší taneční muzika. Dance Radio. Dance. Dance Radio. Dance Radio.

Kámo, nikdy v životě ti nezapomenu, co jsi se mnou musela zažít, když jsem se potácela s tou sračkou Adamem. Podržela jsi mě v každou chvíli. Víš, že jsem tu pro tebe vždycky. Co mu mám odepsat? Na tvoje rady vždycky dám.

Apka Dance Rádia. Stahuj ve svých storech na iOS i Android. Dance Radio. Kompletní večerní program, playlisty toho, co servírujem. Poslech téměř odkudkoliv. To je aplikace Dance Radio CZ. Dance Radio CZ. Dance Radio. Dance Radio. Apka Dance Rádia a už ti neunikne žádnej tvůj oblíbený track. Laď nás kdekoliv, kde máš internetový pokrytí ve svém mobilním aparátu. Nejlepší taneční muzika. Aplikace Dance Radio CZ. Stahuj ve svým oblíbeným online shopu.

0: Východ slunce nad Bali, noc plná světel v Tokiu, chuť pravé asijské kuchyně v Bangkoku. Váš další příběh čeká v Asii. Pospěšte si, ať vám neuletí na letuška.cz. Bangkok za 10 771 korunu. Tokio za 15 354 koruny. Letuška.cz. Jednička na trhu letenek.
1: Pomáháme s Europlasmou.
2: Podpoř těžce nemocné pacienty darováním krevní plazmy v Europlasmě. Naše dárcovská centra nalezneš ve Westfield Černý most, Westfield Chodov a Metropolis Ličín. Tvůj čas vykompenzujeme finanční náhradou 1000 korun za každé úspěšné darování. Více na europlasma.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A Belarom zrnková káva 1 kg za 199,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Dance Radio.

0: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa 100 gramů za 28,90 a máslo česká chuť 250 gramů pouze za 27,90. Albert. Dle srovnání k 7.10.
1: Zima za rohem? My dobijeme baterii, vy dobijete energii na horách. My zkontrolujeme brzdy, vy zabrzdíte na horkou čokoládu. Využijte zimní servisní prohlídku za akční cenu a širokou nabídku kol z e-shopu Škoda. Objednejte se ještě dnes. Váš autorizovaný servis Škoda.
2: Štěpán dostal přidáno a chtěl udělat něco, na co bude moct být pyšný. Investoval do ročního členství ve fitku, shakeru a 3 kompletů sportovního oblečení. První den si udělal selfie v zrcadle a do fitka už se nikdy nevrátil. Naštěstí Štěpán našel další věc, na kterou může být pyšný. Začal investovat do své budoucnosti a teď nakupuje akcie a ETF u XTB. Dobrá práce, Štěpáne. XTB, kde vaše peníze pracují.
3: Buďte opatrní, investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
4: Zbláznili jste se?
5: Máme pro vás okamžitou slevu ve výši DPH téměř na všechno a ještě sedací soupravu Veny se slevou 40%. Akce platí od tohoto pátku do neděle. U nás najdete svůj trend. Mabelix. Buďte in.
6: Vytvořeno s použitím AI.
7: Právě teď v Kik. Zachumlejte se se Stitchem. Pyžama za 249 korun a měkké sametové povlečení za 399 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Kik. Víc, než si myslíte.
8: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro špalíček z vepřové pečeně bez kosti 1 kg za 74,90 a milku v Bila klubu za 27,90. Bila. To dobré začíná u nás.
9: Usnula?
8: Asi jo.
9: Stejně zvláštní, co člověk začne řešit jinak.
8: Když vezete to nejdůležitější vzadu, chcete mít jistotu.
9: Kup auto bez rizika. Auto ESA? Ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.

0: Apka Dance Radia. Stahuj ve svých storech na iOS i Android. Dance Radio. Kompletní večerní program, playlisty toho, co servírujem. Poslech téměř odkudkoliv. To je aplikace Dance Radio CZ. Dance Radio CZ. Dance Radio. Dance Radio. Apka Dance Radia. A už ti neunikne žádnej tvůj oblíbený track. Laď nás kdekoliv, kde máš internetový pokrytí ve svém mobilním aparátu. Nejlepší taneční muzika. Aplikace Dance Radio CZ. Stahuj ve svým oblíbeným online shopu.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A Belarom zrnková káva 1 kg za 199,90. Lidl, to se vyplatí.
0: Dance Radio. Dance Radio.

0: Když přemýšlíte o novém autě, napadne vás Mini? Možná by mělo. Ikonické Mini Cooper, všestranné SUV Mini Countryman nebo elektrický crossover Mini Aceman teď pořídíte skladem a s dodatečným zvýhodněním až 100 000 korun. Nebo hledáte raději dostupnější prověřený vůz. Z programu Mini Next si můžete vybrat certifikované ojeté Mini s ověřenou historií a dvouletou zárukou. Najděte si své Mini na mini.cz.
1: Do školy i do práce? Dostupné brýle pro každého. V optikách Focus nyní získáte k jedním dioptrickým brýlím druhé zcela zdarma. Připravili jsme pro vás také slevu 40% na dioptrická skla pro řidiče pro pohodlnější vidění za volantem. Využijte výhodné podzimní nabídky. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
2: Milovníci čokolády, nepropásněte čokoládový festival v Galerii Harfa. Tato mimořádně sladká událost nabídne mezinárodní prodejní stánky, ochutnávky specialit, kuchařské show i zónu pro děti. Čokoládový festival v Galerii Harfa od 16. do 18. října. Vstup je zdarma. Galerieharfa.cz.
3: Chce se mi těsnit. Těsnit se mi co? Chce. Komu se chce těsnit? No mě ano, ale já to neutěsním. Já ne, ale Aditek, ten těsní hned. Aditek, to jsou gumová těsnění, pryžové desky a veškeré těsnící profily. Aditek G jako guma. Aditek.cz.
4: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH, až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na Toyota.cz.
5: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v Tui. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v Tui. Mallorca a její Tyrkysové moře? Máme je v Tui. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře? Máme ho v Tui. Kypr, slunce a pohodová dovolená? Máme v Tui. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v Tui. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. Tui. Vaše dovolená začíná u nás.
6: Dance Radio.

Evropská komise v oficiální odpovědi protikorupční organizaci Transparency International na její květnový podnět potvrdila, že premiér a předseda hnutí ANO Andrej Babiš zůstává ve střetu zájmu. Sněmovna ve středu opět schválila návrh nového zákona o státních zaměstnancích a prosadila i zrušení pravomoci prezidenta republiky pověřovat a odvolávat vedoucí

0: Naprosto luxusní záležitost v éteru Dance Radio na 89 a 102,9 FM. Martin Solveig, GTA a pecka Intoxicated. Krásné dobré ráno, máme tady čtvrtek s datem 15. října a svátek nám slaví Tereza a právě v těchto okamžicích nám startuje čtvrteční ranní fresh. Já jsem Andy Road a přeju vám co nejvíc pohodové ráno. Z muziky nabídneme za chviličku třeba novinku v našem éteru Ned Sky, Hannah Bolain a pecka, která se jmenuje Feel Again. Bude taky Kelvin Harris, Kasabian, Reels the Pressure, bude taky Filip Zelenka, anebo Just Kidding a Effie There For You. Tak užívejte čtvrteční ráno s Dance Rádiem.
1: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datártu.
2: Přímo vychytralý. S Chytrártem jsme ušetřili.
1: A co je Chytrárt?
2: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
1: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
3: Nízké ceny, to je Chytrárt. Datárt.
4: Co si uvaříte, to si pěkně sníte. Penny nyní přináší moderní pánve, hrnce, pekáče i praktické spotřebiče. Rozpalte to nyní v kuchyni se slevou až 61%. Penny.
5: Hustý. Hustý milkořický jogurt se ti trefí do noty. Jen poslouchej. Třikrát více bílkovin než běžný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultur, za to žádný tuk. 1 kilogram jogurtu ze 4 litrů mléka. Hustý milkořický jogurt je naše superstar. Na to vem lžičku.
6: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. V DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Persil prací gel Color 66 pracích dávek jen za 229 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
7: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
8: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
7: Dnes musíte vybrat.
8: Mám tady pro vás předvýběr a
7: rozšíříme
8: výběr. Dvojnásobíme investice. Přijmete to riziko?
7: Ale je to na vás.
8: Váš názor?
9: Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
10: Alza dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
11: Platit méně, to je pocit vítězství. Super výhodné. Nyní vepřová kýta kilo za 59,90 a gambrinus desítka půl litru ve skle za 12,90 do 20. října ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
12: Dance Radio. Dance Radio. Novinka.

Just Get In, Effie a Dead For You, to je věc, která právě teďkon dohrála na Dance Radio na 89 a 102,9 FM. Vy si dáváte čtvrteční ranní fresh, já jsem Andy Routa, přeju všem ještě jednou krásné, dobré a doufám, že ničím nerušené ráno. Dneska pojedeme v rytmech taneční muziky, tak jak to znáte, 24/7, ale ještě než se pustíme k další muzice, tak se pojďme podívat na to, jak to bude dneska vypadat nad Českou republikou s počasím. Počasí. Co se týče počasí, no tak teď už nás nic asi nepřekvapí, protože máme tady typický podzim. Dneska tedy očekáváme převážně oblačnou zataženou oblohu. Denní odpolední maxima vystoupí pouze k 17 stupňům. Bio poté ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž. A pokud vám tohleto počasí, přátelé, moc nehoví, tak si pojďme radši dát další taneční muziku. Fisher s peckou Rain, bude taky pohled do minulosti. Kate Tracy, Life is too short, tuhletu věc úplně miluju. Bude taky Royxop, Hugel a Hayden James. Tak užívejte čtvrteční ráno s Dance Rádiem.

0: Naprosto fantastická záležitost. Hayden James Summer a pecka Follow Me právě teď v éteru na 89 a 102,9 FM. Přátelé, my jsme Dance Radio, my se blížíme k 8. hodině, ale určitě vydržte na drátech, protože po 8. hodině si povíme něco o soutěži, která se blíží na Dance Radio, takže to rozhodně nepropásněte, jsou tam pro vás nějaký tikety a po 8. hodině si rozhodně řekneme o té soutěži víc. Do 8. si dáme třeba ještě Justice a Dance, anebo do Intern I'm on fire.
1: Ty nejlepší shows z našich studií. Dance Radio. True peace, love, acid. Climax, Club Mix, Rave on Air, One Way Music Podcast a nebo Showtime. Každý večer program až do půlnoci. Dance Radio. Z naší tvorby doporučujeme. V pondělí to nejs drum and bassu v Rave on Air. V úterý Showtime se speciálními hosty. Ve středu One Way Music a Subgate. V neděli Club Mix Milana Kroužila a Climax Chrise Sadlera. To jsme my, Dance Radio. Dance Radio.
2: Je, to je Radko Gudas a Lukáš Dostál. Co tady v Kauflandu dělají?
3: Dohlíží, aby puky pomáhaly. I letos mezi malé hokejisty rozdělíme 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Kaufland. Puky pomáhají.
4: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
5: Slyším, Tatart nákupy?
4: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Vybavte si domácnost velkými spotřebiči ETA s až 20% slevou a štědrým cashbackem k tomu.
5: To je mazec.
4: Tatart, opravdový elektrospecialista.
6: Dva McPops nestačí. Dobře. V McDonald's nyní dostaneš třetí zdarma. Dej si svůj oblíbený mini koblížek McPops a k tomu zkus nové příchutě ovocná bomba a citron.
7: Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na dermax.cz/soutěž.
8: Saď se, že zítra budu mít doma delfína.
9: Jasně, a já budu britská královna.
8: Tak pozor, nový superhybrid BYD Dolphin GDMI stojí na operativní leasing u Arvalu jen 6990 korun bez DPH měsíčně.
9: Počkej, to je ten superhybrid s dojezdem přes 1000 kilometrů?
8: Přesně ten, až 1040 kilometrů.
9: Aha, no tak tenhle delfín mě bude vozit do práce.
8: No počkej.
10: Více o nabídce na byd.com.
11: Získejte 30 dárků za 30 dní v aplikaci Clubcard. Každý den na vás čeká nové překvapení a šance vyhrát skvělé ceny. Stáhněte si aplikaci Clubcard a zapojte se do soutěže do 29. října. Tesco, počítejte s námi.
12: Hledáš autodíly? S Allegro je to brnkačka. Stačí zadat VIN kód a náš vyhledávač ti ukáže součástky, pneumatiky i disky přesně pro tvoje auto. Porovnej nabídky a vyber si tu nejvýhodnější. Když autodíly, tak Allegro.

Vládní novele zákona o výrobcích s ukončenou životností. Ten navrhuje oddělit vlastnické vazby mezi neziskovými kolektivními systémy pro sběr dosloužilých elektrospotřebičů a zpracovateli odpadu. Silné bouřky a přívalové deště zasáhly ve středu Řecko. Bleskové povodně zaplavily silnice, domy a obchody. Na Rodu a Skiatosu proud vody odnášel automobily. Situaci komplikoval také prudký vítr, který měl v nárazech rychlost přes 100 km za hodinu. V několika oblastech platí nejvyšší stupeň výstrahy. Počasí. Ve čtvrtek očekáváme převážně polojasnou až oblačnou oblohu, místy zataženo. Denní odpolední maxima vystoupí k 17 stupňům a bio ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž. Dance. Dance Radio. Dance Radio.

0: I po 8 hodině si dáváte čtvrteční Dance Radio na vlnách 89 a 102,9 FM Fahrenheit, Sant Vetement, zprávy teďkon v našem éteru. No a pokud jste ladili i první hodinu čtvrtečního ranního freshe, tak se pojďme podívat na to, co k nám na Dance Radio přijde hned po víkendu, protože přátelé, od pondělí budeme soutěžit o lístky na akci, která se bude konat 31.10.2026 na brněnském výstavišti. Ta akce už je skoro vyprodaná a na akci se představí třeba Dimension, Canyon, Coven, Delta Heavy, Lens a spousta dalšího. Bude to obrovská akce a my od příštího týdne, od pondělí do pátku, budeme soutěžit každý den o vstupenky na tuhletu akci. Takže rozhodně doporučuji setrvat se společností Dance Radio vlny 89 a 102,9 FM a vy se tak na tuhletu boží akci můžete prostřednictvím Dance Radia dostat úplně zadarmo. Tak užívejte i nadále čtvrteční ranní fresh. Já jsem Andy Road a za chviličku posílám další muziku. Morikante, Katy B, DJ Snake a nebo Chardonnay. Krásné ráno s Dance Radiem.
1: Výběr značek týdne za skvělé ceny v Kauflandu. Například uzeniny Příbram, jemné párky 100 gramů za 9,90. Balkony Trančeto, kakao nebo jahoda za 39,90. A Jindřichohradecký tuzemák nebo vodka za 99,90. Až do 20. října. Kaufland.
2: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
3: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
4: Hledáš ojeté auto? Nekupuj naslepo. Vědět je lepší. Prověřený původ, kilometry i právní stav. Kup auto bez rizika. Auto ESA? Ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
5: Do školy i do práce? Dostupné brýle pro každého. V optikách Focus nyní získáte k jedním dioptrickým brýlím druhé zcela zdarma. Připravili jsme pro vás také slevu 40% na dioptrická skla pro řidiče pro pohodlnější vidění za volantem. Využijte výhodné podzimní nabídky. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
6: Neváhejte, nakupujte na letuška.cz. Tradice, zkušenost, spolehlivost. Široký výběr letenek, podpora a pomoc, když ji potřebujete. Letuška.cz. Váš průvodce světem. Letuška.cz. Víc než jen letenka.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A Belarom zrnková káva 1 kg za 199,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Novinka Féteru Dance Rádia, Chardonnay Martin, Call Me Out, nádherná, fantastická věc, která určitě neutekla vašim uším. Doufám, že užíváte čtvrteční ranní fresh a taky čtvrteční ráno. My se teď půjdeme podívat na to, jak to dneska bude vypadat s počasím.
1: Počasí.
0: Ve čtvrtek očekáváme, no co vám budu povídat, typický podzimní počasí. Bude oblačno, zataženo, místy přehánky s deštěm. Denní odpolední maxima vystoupí k 17 stupňům a bio ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž. Rozhodně si nenechte zkazit náladu tím počasím a radši si pojďme dát další skvělou taneční muziku. Čeká nás třeba legendární věc Crystal Waters, Gypsy Woman, bude taky Armand van Helden, Regard, Amelia Lenz, Sweet and Tie a nebo Subsonic.

0: Subsonic, Alea Mai a Side to Side právě teďkon v rámci čtvrtečního ranního Freshe Sandy Roadem na Dance Radio na 89 a 102,9 FM. Nádherná, fantastická věc, která právě teďkon proletěla naším éterem. Tak doufám, že i tato věc vám trošku při čtvrtku zlepšila náladu. Ranní Fresh se pomalu, ale jistě blíží do svého finiše dneska, protože se vám blíží 9. hodina ranní, ale já vás hned teď pozvu na dopolední drive s KT, který startuje hned po mně, tedy krátce po 9. hodině. Bude tady s váma KT až do 12. odpoledne už klasika odpolední show s Michaelem C. A taky dneska připomínám naší rádiovou staniční hitparádu Dance Radio Chart, která startuje v 18 hodin. A pro tracky můžete samozřejmě hlasovat na webu Dance Radia. A dneska premiérové vydání Dance Radio Chart. Tak si to užijte s Michaelem, já se pro dnešek loučím a budu se těšit zase zítra v 7 hodin ráno. Ahoj.
1: Milovníci čokolády, nepropásněte čokoládový festival v Galerii Harfa. Tato mimořádně sladká událost nabídne mezinárodní prodejní stánky, ochutnávky specialit, kuchařské show i zónu pro děti. Čokoládový festival v Galerii Harfa od 16. do 18. října. Vstup je zdarma. galerieharfa.cz.
2: Hustý. Hustý milkořický jogurt se ti trefí do noty. Jen poslouchej. Třikrát více bílkovin než běžný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultur, za to žádný tuk. 1 kilogram jogurtu ze 4 litrů mléka. Hustý milkořický jogurt je naše superstar. Na to vem lžičku.
3: Pomáháme s Europlasmou.
4: Podpoř těžce nemocné pacienty darováním krevní plazmy v Europlazmě. Naše dárcovská centra nalezneš ve Westfield Černý most, Westfield Chodov a Metropolis Ličín. Tvůj čas vykompenzujeme finanční náhradou 1000 korun za každé úspěšné darování. Více na europlazma.cz.
5: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
6: Slyším, Tatart nákupy?
5: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Odstartujte podzim naplno s novým notebookem nebo tabletem, který pořídíte až o 20% levněji.
6: To je mazec.
5: Tatart, opravdový elektrospecialista.
7: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například krahulík, špekáčkový pikantní točený salám 100 gramů za 11,90. Rama margarín 950 gramů za 89,90 a Linteo toaletní papír 30 rolí za 139,90 až do 20. října. Kaufland.
8: A zadní jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.

Evropská komise v oficiální odpovědi protikorupční organizaci Transparency International na její květnový podnět potvrdila, že premiér a předseda hnutí ANO Andrej Babiš zůstává ve střetu zájmu. Sněmovna ve středu opět schválila návrh nového zákona o státních zaměstnancích a prosadila i zrušení pravomoci prezidenta republiky pověřovat a odvolávat vedoucí stálých misí u mezinárodních organizací. Přehlasovala tak veta prezidenta Petra Pavla, který tyto normy odmítl. Nizozemská skupina Ahold, která v Česku provozuje síť supermarketu Albert, řeší kybernetický bezpečnostní incident. Firma oznámila, že zaznamenala problém ve své počítačové síti a preventivně odstavila část systému, aby omezila možné dopady. Kamenné prodejny zůstávají otevřené, komplikace se však projevily v digitálních službách, a to i v České republice. Počasí. Ve čtvrtek očekáváme nad Českou republikou převážně polojasnou až oblačnou oblohu. Denní odpolední maxima vystoupí k 17 stupňům, aby jo ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž.

0: Z, Maren Morris, Grey, Adam Maidl na frekvencích Dance Rádia. Vám přeji krásný dobrý ráno, startové dopolední drive, a to s datem 15. října. Máme dneska čtvrtek, mimochodem svátek slaví Terka, takže zdravíme i naši kolegyňku Teresku, kterou můžete pravidelně slyšet v našem éteru o víkendu, takže Teres, zdravíme a přejeme všechno nej. No a i vy, a ani vy nezapomeňte na všechny Teresky dneska. Zároveň dnes máme Mezinárodní den bílé hole a taky Světový den žijících lidí na venkově, takže všichni, co žijete mimo Prahu nebo kdekoliv, tak je to váš den. No a zároveň doufám, že budete mít krásný ráno a že se budete mít fantasticky. No a ti z vás, co třeba máte dneska relaxační den, trošku závidím a zároveň užívejte, pokud vás naopak čeká něco náročného v práci, tak doufám, že i právě ve společnosti Dance Rádia to hravě půjde. Za chviličku Solomon, Skrillex, taky Ned Slater, Sonny Fodera a spoustu dalších melodií, takže hezký ráno.
1: Trendové taneční scény,

0: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa 100 gramů za 28,90 a máslo česká chuť 250 gramů pouze za 27,90. Albert. Dle srovnání k 7.10.
1: Zbláznili jste se?
2: Máme pro vás okamžitou slevu ve výši DPH téměř na všechno a ještě sedací soupravu Veny se slevou 40%. Akce platí od tohoto pátku do neděle. U nás najdete svůj trend. Mébelix. Buďte in.
3: Zima za rohem? My dobijeme baterii, vy dobijete energii na horách. My zkontrolujeme brzdy, vy zabrzdíte na horkou čokoládu. Využijte zimní servisní prohlídku za akční cenu a širokou nabídku kol z e-shopu Škoda. Objednejte se ještě dnes. Váš autorizovaný servis Škoda.
4: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datártu.
5: Přímo vychytralý. S Chytrártem jsme ušetřili.
4: A co je Chytrárt?
5: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
4: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
6: Nízké ceny, to je Chytrárt. Datárt.
7: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například krahulík, špekáčkový pikantní točený salám 100 gramů za 11,90. Rama margarín 950 gramů za 89,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 139,90. Až do 20. října. Kaufland.
8: Co se nejlíp hodí?

spálenou výbavu do kuchyně teď pořídíte v Penny. A navíc v akci mozzarella Milkeria za 12,90 a mandarinky volné kilo za 24,90. Penny.

89 a 102 FM, přátelé, za náma Joris Warren a Nathan Nicholson a You and I na frekvencích Dance Rády a my už se pojďme podívat opět do světa hudby a zrovna shodou okolností jsme tady už tenhle ten týden řešili, že několik slavných, známých a to celosvětových umělců se rozhodlo jít po své ose a vydávat svoji hudbu na sebe. Týká se to třeba Alison Wonderland, která odešla od nahrávací společnosti a další jméno, který je velmi úspěšný a rozhodlo se vydat svou vlastní cestou, tak jsou i The Chainsmokers, který dlouhá léta byli samozřejmě taky součástí Columbia Records a taky Disruptor Records. No ale novou hudbu, novou desku a nový kousky už budou zcela úplně vydávat po svý ose, sami na sebe, protože po 11 letech ukončili tohleto spolupráci a vrhají se tedy na vlastní osu. Nejenom, že jim to otevírá zase možnosti více experimentovat a tak dále, ale taky pánové prohlásili, že se těší i na velmi nevšední spojení, spolupráce a hlavně, že při tvorbě mohou být daleko více otevřenější. Což pojďme si říct, to je trošku brána jako a náročná disciplína, kdy člověk sice je pod nějakým labelem, společností, ale mnohdy při tom tvoření nemá tak otevřenou cestu, jak by si přál. Takže to je v tomto případě už velká změna a jsme zvědaví, jak se toho The Chainsmokers schopí a s jakou muzikou přijdou teďka.

0: 89 a 102.9 FM, přátelé, přesně to jsou frekvence, na kterých můžete ladit i vlny Dance Rádia a taky čtvrtečního dopoledního driveu. Doufám, že máte krásný ráno a přátelé, přesně dneska, 15. října, začíná opět po roce Signál Festival, který rozsvítí Prahu všude možně nádhernými instalacemi, videomappingy a taky speciálním doprovodným programem. Ty tři noci budou opravdu neskutečný, nebo čtyři vlastně. Od dneška až do neděle si můžete užít na řadě míst opravdu nádherný instalace. Pokud byste se chtěli dozvědět vlastně jako všechno o letošním ročníku, tak samozřejmě máte všechno na webu. Letošním tématem je Dream On, Dreams and Visions a vlastně jako kompletní program i včetně mapy najdete přímo na oficiálním webu signalfestival.com a máte tam přímo mapku a stanoviště, na který byste se měli zastavit a jaká místa budou nebo na jakých místech budou ty instalace připraveny. Týká se to třeba Parka generála Lazara, taky stará čistírna odpadních vod, tak tady bude Laterna Magica mít svůj program. Zároveň vás čeká v Troji další laserová projekce, nebude chybět ani několik instalací přímo v centru a tak dále. V rámci toho vás ale čeká i spoustu hudebního programu, třeba několik interpretů, třeba už v neděli vystoupí v Sasazu Royksop a spoustu dalšího. No a pokud byste se chtěli dozvědět něco o těch českých a zahraničních umělcích, kteří vlastně se zasloužili o tyhle nádherné instalace, tak to všechno najdete přímo na webu. Takže signalfestival.com, také sociální sítě Facebook, Instagram doporučuji sledovat. Počasí snad tomu bude přát, takže můžete vyrazit třeba už dneska. Nezapomeňte, bude to hezký.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 69,90 a slunečnicový olej Gustona litr pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 7.10.
2: Růst vašeho podnikání je zaručen, když si vyberete ty správné partnery. Renault Kangoo, Trafic a Master jsou k dispozici ve více než 240 verzích. V motorizaci diesel nebo e-tech elektrický a s úložným prostorem až 17 kubických metrů. Nyní je ten správný čas na změnu. Objevte naši podzimní nabídku Renault. Užitkové vozy Renault již od 418 000 korun bez DPH. Více informací na business.renault.cz.
3: Honza se rozhodl udělat něco, na co bude moct být pyšný. Začal se věnovat otužování. Koupil si ručník s nápisem Ledoborec, čepici a neoprenové boty.
4: To je ale zima. Jdu ven.
3: Naštěstí Honza našel další věc, na kterou může být pyšný. Začal investovat do své budoucnosti a teď nakupuje akcie a ETF u XTB. Respekt, Honzo. XTB, kde vaše peníze pracují.
5: Buďte opatrní, investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
6: Do školy i do práce? Dostupné brýle pro každého. V optikách Focus nyní získáte k jedním dioptrickým brýlím druhé zcela zdarma. Připravili jsme pro vás také slevu 40% na dioptrická skla pro řidiče pro pohodlnější vidění za volantem. Využijte výhodné podzimní nabídky. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
7: Bez navýšení a za 0%. Prostě míň už to nejde. V Ačkách teď při nákupu na splátky získáte na vybrané vozy 0% úrok. K tomu navíc bonus až 50 000 při výměně vozu. Pořiďte si právě teď vůz na splátky a máte to bez navýšení. Více na aaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
8: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro víno Tarapaka od 2 kusů 99,90 za kus a slunečnicový olej Solmio za 29,90. Byla. To dobré začíná u nás.

Přátelé, James Hype a taky Wild na frekvencích Dance Radio. Máme 9:50, my pokračujeme dál, stále posloucháte dopolední drive, no a my už se pojďme mrknout a taky se lehce naladit na muziku, která vás čeká za malou chvíli. Třeba zabrousíme do starších vod a dáme si Pianou od Erika Price.

No a nebude chybět ani novinka v podání Jason Statham s Debbie Gone Too Far. Mimochodem, tato věc je také čerstvě i na nový desce, kterou Jason Statham vydali, takže si určitě dejte. Už mezi 10. a 11. omrkneme další novinky ze světa hudby, mrkneme se do světa technologií a taky omrkneme blížící se ADE v Amsterdamu. Teď už ale připravený Andy, aktuální zprávy, pojďme na to, hezký ráno.

listopadu. Silné bouřky a přívalové deště zasáhly ve středu Řecko. Bleskové povodně zaplavily silnice, domy a obchody. Na Rodu a Skiatosu proud vody odnášel automobily. Situaci komplikoval také prudký vítr, který měl v nárazech rychlost přes 100 km za hodinu. V několika oblastech platí nejvyšší stupeň výstrahy. Počasí. Ve čtvrtek očekáváme převážně polojasnou až oblačnou oblohu, místy zataženo. Denní odpolední maxima vystoupí k 17 stupňům a bio ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž.

0: Musím říct, že tato věc mě vážně baví. Mě teda baví ten originál. Jordan Sparks a Chris Brown No Air. To je fakt už docela takovej starý R&B kousek, který ale dostal novou tvář trošku drum'n'bassovou a myslím si, že se to náležitě povedlo. Takže doufám, že i tato věc od Nightmare No Air vás baví v našem éteru a že vás nadchvá momentálně i v tomhletom ohledu. A přátelé, teď už důležitá informace, která mě teda totálně dneska ráno udělala radost a týká se to novýho EPčka, na který spojili síly dva moji velmi oblíbení producenti a hlavně teda by měli zbystřit všichni, co milujou house a hlavně takovej ten pravý nefalšovaný house a zároveň UKG, protože se spojili dvě jména, o kterých by mě nenapadlo, že se někdy spojí, a to Chris Stassi a Interplanetary Criminal, a právě tihle ti dva pánové se rozhodli, že spolu budou dělat hudbu a vzniklo z toho EPčko Dangerous. A je to zároveň první album Stassiho na jeho labelu Up The Stass od jeho rebrandingu, který proběhlo letos v srpnu. No a co pánové nabídnou, tak bude se to jmenovat Dangerous. Oficiálně EPčko vyjde už 13. listopadu a můžeme se těšit na Groovy House, taky určitě Breakbeat a UKG, což je fenomenální a zrovna to jsou moje žánry, který i já nejvíc hraju a naprosto zbožňuju. Takže prosím vás, 13. listopadu Chris Stassi a Interplanetary Criminal. Za mě tohleto je věc, na kterou se strašně těším a jsem zvědavá, jak to bude znít ten zvuk. Takže držíme pěsti a těšíme se.
1: Výběr značek týdne za skvělé ceny v Kauflandu. Například uzeniny Příbram, jemné párky 100 gramů za 9,90. Balkony Trančeto, kakao nebo jahoda za 39,90. A Jindřichohradecký tuzemák nebo vodka za 99,90. Až do 20. října. Kaufland.
2: Čekáte na nejvýhodnější čas, kdy koupit ojetý vůz?
3: Tak abyste ho nepromeškali.
2: V AutoESA máte záruku výhodné ceny a široké nabídky.
3: Garanci kvality i výhodného financování.
2: Vyberte si ze 6000 vozů v AutoESA právě teď a výhodně.
4: Kdo na to jde od lesa, koupí auto u ESA.
5: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Telefon Samsung Galaxy A17 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
6: Každý občas potřebuje na chvíli vypnout. Opláchnout se po dlouhé cestě a načerpat nové síly. Auta i lidé v nich. Shell myslí na obojí, ale na vás přece jen o trochu víc. Protože to nejdůležitější na cestách jste vy.
7: Fashion Arena slaví 19 let. Čeká vás jedinečná světelná mappingová show, narozeninový dort, doprovodný program a hlavně speciální narozeninové nabídky oblíbených značek jako Gap, Nike nebo Columbia. Oslavte to s námi 15. až 18. října ve Fashion Aréně. Více na fashion-arena.cz.
8: S mým hlasem mi pomohla AI. No jo, když mazlíček onemocní, člověk by mu snesl modré z nebe. Jenže když přijde na drahou léčbu, někdy penízky nestačí. Proto se Penny rozhodlo pomáhat. Až do 17. listopadu můžete svého mazlíčka přihlásit na tlapkyhezkyčesky.cz a vybraným mazlíčkům Penny uhradí potřebnou veterinární péči. Tak ať zase brzo vrtí ocáskem. tlapkyhezkyčesky.cz.
9: Dance Radio. Dance Radio.

Zolet 90. Snap a Rhythm is a Dancer na frekvencích Dance Radio 10.35. Aktuální čas, my pokračujeme dál a teď už mám pro vás připraveny taky nový desky, které momentálně v těchto dnech vycházejí a které by vás určitě neměly minout, pokud samozřejmě máte rádi hudbu. Tak mám pro vás hned několik tipů. Pokud máte rádi Británii a indie a folk, tak příjemný melancholický podzim si můžete užít se zpěvákem Jamie T, který vydává novou desku Ghost a určitě si to dejte, je to už jeho 6. studiovka a navazuje na poslední počin z roku 2022. Pojďme se mrknout na další desku, tentokrát v československých vodách, no a potěším všechny milovníky hip-hopu a rapu. Orion totiž vydává další novinku a to tedy konkrétně deska je Mickey Worrell, která vlastně, nebo na který se podívalo celá řada velmi zajímavých hostů a jmen a zároveň se rapper v textech vrací k lidem, místům a událostem, který formovali jeho hudební cestu a dráhu. Takže si to určitě dejte. Dalším tipem je elektronika a to Pet Shop Boys a novinka A Man From The Future, kdy přichází tato partička 2 roky po desce Nonetheless, takže určitě doporučuji. A poslední tipem bude taneční elektropopová věc v podání Troye Sivan, She's the Best, což je další počin, který navazuje na předchozí album. Takže přátelé, pokud jste si říkali, co si teďka asi tak dáte do sluchátek, tak věřím, že jsme vás momentálně inspirovali. Teď už sami!

0: přátelé, BL3SS, Terms and Conditions na frekvencích Dance Radio, tak to je další melodie a další song, který nesměl chybět a my samozřejmě pokračujeme dál a věřím, že jste s náma, ať už ladíte kdekoliv, je to třeba v autě, ve fitku, v práci nebo doma a nebo třeba někde na dovče, tak věřím, že jste s náma a máte se fantasticky. A i dnes pro vás budu mít tip na videoset dne. Pokud samozřejmě máte rádi výbornou hudbu a máte rádi UKG a bassline, což je i můj oblíbený žánr, tak mám pro vás opravdu skvělý tip. Není to teda úplně tip na super známou superhvězdu, ale pokud máte rádi tyhle ty žánry, zlomený beaty, takový breaky, dubstepy a UK garage, tak musím říct, že mě strašně baví DJka, která se jmenuje, já nevím, jestli teda dobře přečtu, jo, Junji, a ta se střihla před rokem, nebo takhle, já už je sleduju nějakou dobu, ale hrozně mě baví jeden z jejich setů, který je asi rok zpátky starý a je oficiálně nazdílený v rámci Panic Room a Junji a to i přes Scream Records a musím říct, že tenhle ten mix mě vážně baví a ještě kromě té muziky a té energie mě baví i to místo, protože se to odehrává všechno v takových potravinách. Je to takový pop-up vlastně a setík z potravin, něco jako je prostě žabka nebo prostě nějaký tady nějaký takový tyhle akce a úplně si říkám jo, protože v Amsterdamu jsem třeba zažila pop-up, normálně prostě jdete na mini mejdan do potravin, tak něco takového by mě bavilo i tady. Každopádně tenhle ten setík od Junji naprosto fenomenální, budu sdílet i na našich sociálních sítích a všichni fanoušci breaků, všichni fanoušci UK Garage, bassline a dubstepu, věřím, že vás to bude bavit a možná slečnu znáte.
1: Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na dermax.cz/soutěž.
2: Mrakodrapy New Yorku, pláže Miami, národní parky USA. Objevte Severní Ameriku s letenkami za skvělé ceny. Cesta začíná na letuška.cz. Nyní v akci New York za 11 302 koruny. Miami za 13 839 korun. Letuška.cz. Jednička na trhu letenek.
3: Plaťte méně a zažijte pocit vítězství. S aplikací Clubcard ušetříte v průměru 5 279 korun ročně. Využijte výhodné Clubcard ceny, peněžní poukázky, kupóny a zajímavé soutěže. Více na itesco.cz. Tesco, počítejte s námi.
4: Vsaď se, že zítra budu mít doma delfína.
5: Jasně, a já budu britská královna.
4: Tak pozor, nový superhybrid BYD Dolphin GDMI stojí na operativní leasing u Arvalu jen 6 990 korun bez DPH měsíčně.
5: Počkej, to je ten superhybrid s dojezdem přes 1000 kilometrů.
4: Přesně ten, až 1040 kilometrů.
5: Aha, no tak tenhle delfín mě bude vozit do práce.
4: No počkej.
6: Více o nabídce na byd.com.
7: Potřebuješ zimní pneumatiky? Mrkni na Allegro. Ať už máš sedan, SUV nebo dodávku, u nás si vybereš. Stačí zadat VIN kód a vyhledávač ti pomůže najít vhodné pneumatiky. Když pneu, tak Allegro.
8: Dance Radio. Dance Radio.
9: I'd be lying if I said I didn't need to get lost sometimes. It took a couple wrong turns, but I learned the right ones are harder to find.

0: Alice Gold a Out the Blue. Už mezi 11. a 12. vás čeká spoustu skvělý hudby, určitě taky novinka v Éteru Dance Radio. Omrkneme kulturní tipy a taky se podíváme do světa hudby. Teď už připraven Andy a nejčerstvější zprávy. Dance Radio News.
1: Evropská komise v oficiální odpovědi protikorupční organizaci Transparency International na její květnový podnět potvrdila, že premiér a předseda hnutí ANO Andrej Babiš zůstává ve střetu zájmu. Sněmovna ve středu opět schválila návrh nového zákona o státních zaměstnancích a prosadila i zrušení pravomoci prezidenta republiky pověřovat a odvolávat vedoucí stálých misí u mezinárodních organizací. Přehlasovala tak veta prezidenta Petra Pavla, který tyto normy odmítl. Nizozemská skupina Ahold, která v Česku provozuje síť supermarketu Albert, řeší kybernetický bezpečnostní incident. Firma oznámila, že zaznamenala problém ve své počítačové síti a preventivně odstavila část systému, aby omezila možné dopady. Kamenné prodejny zůstávají otevřené, komplikace se však projevily v digitálních službách, a to i v České republice. Počasí. Ve čtvrtek očekáváme nad Českou republikou převážně polojasnou až oblačnou oblohu. Denní odpolední maxima vystoupí k 17 stupňům, aby jo ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž.

0: Sub Focus a také Alice Gold Out the Blue na frekvencích Dance Rády a my pokračujeme dál. Doufám, že máte krásný čtvrteční dopoledne a já už mám velkou radost, když na netu se přečtu nějaký zajímavý věci, které už se souvisí s hudbou, se vzděláváním a taky motivací třeba pro mladší generaci, pro děti a teenagery, co se týká nějakého hudebního skills a vzdělání. To je zrovna třeba věc, která mi tady v Česku obecně hodně chybí, pokud samozřejmě teda se nerozhodnete jít studovat klasiku, třeba hudební nástroj, nebo jdete prostě na klasickou konzervatoř, ale samozřejmě jinak další varianta oficiálního studia, že byste i za to měli titul, že byste šli třeba studovat hudební produkci nebo nějaké jako věci, které by měly více návaznost na elektroniku, tak to tady bohužel v Čechách nemáme, ale o to víc je to zajímavější v zahraničí. A taky čím dál více různých rádiových stanic, labelů, platform, taky rozjíždí různý zajímavý koncepty. Třeba i rozhlasová stanice Red Rebel FM se sídla v Margate, která se rozhodla spustit bezplatný workshopy DJingu. A taky wellness pro osoby ve věku od 18 do 25 let. A vlastně v rámci Red Rebel Futures tato platforma je otevřená i ženám hlavně a všem různým jako mladým lidem, ať už transsexuálním, nebinárním mladým lidem a tak dále, aby prostě nikdo nebyl omezován a limitován. A vlastně tyhle ty kurzy DJingu, ale i hudební produkci jsou k dispozici na několika místech pod taktovkou právě Red Rebel Futures a vlastně souvisí to i s nějakým vývojem, podporou nových jmen a začínajících umělců, DJů, producentů na hudební scéně a taky trošku to slouží k tomu motivovat i tu mladou generaci a namotivovat je na klubovou scénu, festivalovou a aby prostě té elektronice byly otevření. Což si myslím, že je fajn pěstovat i tu novou generaci, mladou generaci a tak dále, aby tady pak byli nějací i následovníci. Tak fajn věc, třeba něco podobného vznikne i tady v Česku.
1: Apka Dance Rádia. Stahuj ve svých storech na iOS i Android. Dance Rádio. Kompletní večerní program, playlisty toho, co servírujem. Poslech téměř odkudkoliv. To je aplikace Dance Rádio CZ. Dance Rádio CZ. Dance Rádio. Dance Rádio. Apka Dance Rádia a už ti neunikne žádnej tvůj oblíbený track. Laď nás kdekoliv, kde máš internetový pokrytí ve svém mobilním aparátu. Nejlepší taneční muzika. Aplikace Dance Rádio CZ. Stahuj ve svým oblíbeným online shopu.
2: Té Radko, Guras a Lukáš Dostál. Co tady v Kauflandu dělají?
3: Dohlíží, aby puky pomáhaly. I letos mezi malé hokejisty rozdělíme 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Kaufland. Puky pomáhají.
4: Pomáháme s Europlazmou.
5: Podpoř těžce nemocné pacienty darováním krevní plazmy v Europlazmě. Naše dárcovská centra nalezneš ve Westfield Černý most, Westfield Chodov a Metropoli Zličín. Tvůj čas vykompenzujeme finanční náhradou 1000 korun za každé úspěšné darování. Více na europlazma.cz.
6: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
7: Slyším, Tatart nákupy?
6: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Vybavte si domácnost velkými spotřebiči ETA s až 20% slevou a štědrým cashbackem k tomu.
7: To je mazec.
6: Tatart, opravdový elektrospecialista.
8: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v Tui. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v Tui. Mallorca a její Tyrkysové moře? Máme je v Tui. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře. Máme ho v Tui. Kypr, slunce a pohodová dovolená. Máme v Tui. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže, i to najdete v Tui. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. Tui. Vaše dovolená začíná u nás.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A Belarom zrnková káva 1 kg za 199,90. Lidl, to se vyplatí.

éteru Dance Rádia starší kousek, ale rozhodně výborný a energický, takže doufám, že někomu z vás jsme teď dodali energii, kterou jste třeba potřebovali. No a máme čtvrtek, nebudou chybět ani kulturní party typy, je toho v Praze opravdu hodně. Začneme během dne a pak se přesuneme na koncerty a na mejdany. Pojďme mrknout na akce, třeba co se týká i filmů, protože dnes do kin vstupuje několik filmových novinek, třeba Fjord, filmová premiéra, stejně jako snímek Street Fighter, takže doporučuji. Dneska ale taky startuje, už jsme se o tom bavili, Signál Festival, a to až do neděle. Největší přehlídka digitální a kreativní kultury, spoustu videomappingu a světelných instalací, bohatý hudební doprovodný program, takže Signál Festival, oficiální web, tam máte všechno důležitý. No ale pojďme se už podívat na koncerty, protože těch je opravdu hodně. Malostranská beseda, tak tady dnes můžete vyrazit na kapelku My New Band Believe od 19 hodin. Čítárna Unijazz nabídne Končina, Prošli tudy blázně, start 20. hodina. Dnes to bude žít také v Kafé v lese s kapelami Declan Welsh, taky The Decadent West, a od 7:30 večer. Těšit se můžete i do Akráče v Paláci Akropolis, dneska německá čtveřice Hamatom od 18 hodin. No a to není všechno, pokud jste měli rádi Akta X, tak David Duchovny neboli alias Maudr dnes vystoupí v Archa Plus se svojí kapelou, a to od 19 hodin. Těšit se můžete dneska i v Lucerna Music Baru na Electric Man a pondělníky od 20 hodin. Těšit se můžete i na partu Timu Day v Cargo Gallery od 20 hodin. Zamíříme i do Roxy, kde se na vás těší elektrolegendy The Stylists, Mojmír Papalescu a The Nihilists dnes od 20 hodin. A taky skvělý support v podání DJs, třeba Bydlo. Takže se můžete rozhodně na co těšit dneska už od 20 hodin v Roxy. No a pojďme mrknout ještě do dalších míst. Dnes Živelná noc Záviš ve sklepě v Krosu od 20 hodin. V Twist Baru se na vás těší Zuzá od 21. No a Groove Bar dnes bude na vlně Markel a 3TB od 21. A poslední tip poputuje za Andrem Alinem do baru Krymská od 21 hodin. Tolik tipy, kde se co děje, bude toho opravdu hodně před víkendem.

0: Přátelé, 99 Souls a taky Destiny's Child, Branded, Girl Is Mine na frekvencích Dance Radio, tak to je jedna z posledních melodií, která zazněla a zazní v rámci dopoledního driveu. Ještě stíháme možná dva kousky, Hugel a La Fuente, pak už zprávy a počasí celou. Co vás čeká nemine v odpoledních hodinách je můj kolega Michael C. po 14. hodině. I dnes se máte rozhodně na co těšit, takže laďte a laďte i v podvečer a večer hit parádu Dance Radio Chart. Mimochodem kompletní žebříček najdete na našem webu www.danceradio.cz a hlasování můžete potom zase podpořit hned po 19. hodině, kdy hit paráda končí, přímo na našem webu. Zároveň v pozdějších hodinách můžete ledět naše pořady s Tiestem, taky Arminem, nebude chybět ani Music of Freedom a Adam Bayer. Moc si to užijte, mějte se krásně a těším se na vás zase zítra mezi 9. a 12.
1: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
2: Slyším, Datart nákupy?
1: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Odstartujte podzim naplno s novým notebookem nebo tabletem, který pořídíte až o 20% levněji.
2: To je mazec.
1: Datart, opravdový elektrospecialista.
3: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v Tui. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v Tui. Mallorca a její Tyrkysové moře? Máme je v Tui. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře? Máme ho v Tui. Kypr, slunce a pohodová dovolená? Máme v Tui. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v Tui. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. Tui. Vaše dovolená začíná u nás.
4: Kdo spoří?

0: 4000 korun. UniCredit Bank.
1: Vytvořeno s použitím AI.
2: Právě teď v Kik. Zachumlejte se se Stitchem. Pyžama za 249 korun a měkké sametové povlečení za 399 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Kik. Víc než si myslíte.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa 100 gramů za 28,90 a máslo česká chuť 250 gramů pouze za 27,90. Albert. Dle srovnání k 7.10.

dosloužilých elektrospotřebičů a zpracovateli odpadu. Silné bouřky a přívalové deště zasáhly ve středu Řecko. Bleskové povodně zaplavily silnice, domy a obchody. Národu Askiatosu proud vody odnášel automobily. Situaci komplikoval také prudký vítr, který měl v nárazech rychlost přes 100 km za hodinu. V několika oblastech platí nejvyšší stupeň výstrahy. Počasí. Ve čtvrtek očekáváme převážně polojasnou až oblačnou oblohu, místy zataženo. Denní odpolední maxima vystoupí k 17 stupňům a bio ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž. Dance. Dance Radio. Dance Radio.

0: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Bonavita mysli zapékané od 700 gramů v Bila klubu za 59,90 a aktivní kefír v Bila klubu za 21,90. Bila, to dobré začíná u nás.
1: Eva se rozhodla udělat něco, na co bude moct být pyšná. Začala se učit hrát na flétnu. O 6 měsíců později. Naštěstí Eva našla další věc, na kterou může být pyšná. Začala investovat do své budoucnosti a teď nakupuje akcie a ETF u XTB. Jen tak dál, Evo. XTB, kde vaše peníze pracují.
2: Buďte opatrní, investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
3: Zbláznili jste se?
4: Máme pro vás okamžitou slevu ve výši DPH téměř na všechno a ještě sedací soupravu Veny se slevou 40%. Akce platí od tohoto pátku do neděle. U nás najdete svůj trend. Mabelix. Buďte in.
5: Vytvořeno s použitím AI.
6: Právě teď v Kik. Zachumlejte se Stitchem. Pyžama za 249 korun a měkké sametové povlečení za 399 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Kik. Víc, než si myslíte.
7: Náš výkup je teď totální hardcore.
8: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
9: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
10: Zima za rohem? My dobijeme baterii, vy dobijete energii na horách. My zkontrolujeme brzdy, vy zabrzdíte na horkou čokoládu. Využijte zimní servisní prohlídku za akční cenu a širokou nabídku kol z e-shopu Škoda. Objednejte se ještě dnes. Váš autorizovaný servis Škoda.
11: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 69,90. A slunečnicový olej Gustona litr pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 7.10.

0: Chce se mi těsnit. Komu se chce těsnit? No mě ano, ale já to neutěsním, já ne. Ale Aditek, ten těsní hned. Aditek, to jsou gumová těsnění, pryžové desky a veškeré těsnící profily. Aditek G jako guma. Aditek.cz.
1: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datartu.
2: Přímo by chytralý. S chytrártem jsme ušetřili.
1: A co je chytrárt?
2: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
1: Tebe nikdo nepřechytrá.

0: Evropu. Váš další příběh čeká v Ázii. Pospěšte si, ať vám neuletí na letuška.cz. Bangkok za 10 771 korunu. Tokio za 15 354 koruny. Letuška.cz. Jednička na trhu letenek.
1: Když přemýšlíte o novém autě, napadne vás Mini? Možná by mělo. Ikonické Mini Cooper, všestranné SUV Mini Countryman nebo elektrický crossover Mini Aceman teď pořídíte skladem a s dodatečným zvýhodněním až 100 000 korun. Nebo hledáte raději dostupnější prověřený vůz. Z programu Mini Next si můžete vybrat certifikované ojeté Mini s ověřenou historií a dvouletou zárukou. Najděte si své Mini na mini.cz.
2: Do školy i do práce? Dostupné brýle pro každého. V optikách Focus nyní získáte k jedním dioptrickým brýlím druhé zcela zdarma. Připravili jsme pro vás také slevu 40% na dioptrická skla pro řidiče pro pohodlnější vidění za volantem. Využijte výhodné podzimní nabídky. Focus. Pro zdravý pohled na svět.

Evropská komise v oficiální odpovědi protikorupční organizaci Transparency International na její květnový podnět potvrdila, že premiér a předseda hnutí ANO Andrej Babiš zůstává ve střetu zájmu. Sněmovna ve středu opět schválila návrh nového zákona o státních zaměstnancích a prosadila i zrušení pravomoci prezidenta republiky pověřovat a odvolávat vedoucí stálých misí u mezinárodních organizací. Přehlasovala tak veta prezidenta Petra Pavla, který tyto normy odmítl. Nizozemská skupina Ahold, která v Česku provozuje síť supermarketu Albert, řeší kybernetický bezpečnostní incident. Firma oznámila, že zaznamenala problém ve své počítačové síti a preventivně odstavila část systému, aby omezila možné dopady. Kamenné prodejny zůstávají otevřené, komplikace se však projevily v digitálních službách, a to i v České republice. Počasí. Ve čtvrtek očekáváme nad Českou republikou převážně polojasnou až oblačnou oblohu. Denní odpolední maxima vystoupí k 17 stupňům, aby jo ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž.

0: Výběr značek týdne za skvělé ceny v Kauflandu. Například uzeniny Příbram, jemné párky 100 gramů za 9,90. Balkony Trančeto, kakao nebo jahoda za 39,90. A Jindřichohradecký tuzemák nebo vodka za 99,90. Až do 20. října. Kaufland.
1: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v Tui. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v Tui. Mallorca a její Tyrkysové moře? Máme je v Tui. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře? Máme ho v Tui. Kypr, slunce a pohodová dovolená? Máme v Tui. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v Tui. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. Tui. Vaše dovolená začíná u nás.
2: Dva McPops nestačí? Dobře. V McDonald's nyní dostaneš třetí zdarma. Dej si svůj oblíbený mini koblížek McPops a k tomu zkus nové příchutě ovocná bomba a citron.
3: Saď se, že zítra budu mít doma delfína.
4: Jasně, a já budu britská královna.
3: Tak pozor, nový superhybrid BYD Dolphin GDMI stojí na operativní leasing u Arvalu jen 6990 korun bez DPH měsíčně.
4: Počkej, to je ten superhybrid s dojezdem přes 1000 kilometrů?
3: Přesně ten, až 1040 kilometrů.
4: Aha, no tak tenhle delfín mě bude vozit do práce.
3: No počkej. Více o nabídce na byd.com.
5: Fashion Arena slaví 19 let. Čeká vás jedinečná světelná mappingová show, narozeninový dort, doprovodný program a hlavně speciální narozeninové nabídky oblíbených značek jako Gap, Nike nebo Columbia. Oslavte to s námi 15. až 18. října ve Fashion Aréně. Více na fashion-arena.cz.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A Belarom zrnková káva 1 kg za 199,90. Lidl, to se vyplatí.

0: značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například krahulík, špekáčkový pikantní točený salám 100 gramů za 11,90, Rama margarín 950 gramů za 89,90 a Linteo toaletní papír 30 rolí za 139,90. Až do 20. října. Kaufland.
1: Super ceny bez čekání na akci v DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Elmex zubní pastu Caries Protection Duopack 150 ml jen za 99 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
2: Baví tě vylepšovat svoje auto? Pak mrkni na Allegro. V kategorii Automoto najdeš nářadí, značkové autodíly, pneumatiky a spoustu dalšího. Když tuning auta, tak Allegro.
3: Každý občas potřebuje na chvíli vypnout. Opláchnout se po dlouhé cestě a načerpat nové síly. Auta i lidé v nich. Shell myslí na obojí, ale na vás přece jen o trochu víc. Protože to nejdůležitější na cestách jste vy.
4: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
5: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
4: Dnes musíte vybrat.
5: Mám tady pro vás předvýběr a
4: rozšíříme
5: výběr. Dvojnásobíme investice. Přijmete to riziko?
4: Ale je to na
5: váš názor. Váš názor.
6: Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
7: Neváhejte, nakupujte na letuška.cz. Tradice, zkušenost, spolehlivost. Široký výběr letenek, podpora a pomoc, když ji potřebujete. Letuška.cz. Váš průvodce světem. Letuška.cz. Víc než jen letenka.

Největší jednodenní propad od roku 2011 zažili ve středu akcie japonského Olympusu, který proslul jako výrobce fotoaparátů a dnes vyrábí zdravotnickou techniku. Ztratili 13,5% poté, co americký úřad pro kontrolu potravin a léčiv znovu vytkl firmě nedostatky v řízení kvality. Výrobci spotřební elektroniky kritizují pozměňovací návrh k vládní novele zákona o výrobcích s ukončenou životností. Ten navrhuje oddělit vlastnické vazby mezi neziskovými kolektivními systémy pro sběr dosloužilých elektrospotřebičů a zpracovateli odpadu. Silné bouřky a přívalové deště zasáhly ve středu Řecko. Bleskové povodně zaplavily silnice, domy a obchody. Na Rodu a Skiatosu proud vody odnášel automobily. Situaci komplikoval také prudký vítr, který měl v nárazech rychlost přes 100 km za hodinu. V několika oblastech platí nejvyšší stupeň výstrahy. Počasí. Ve čtvrtek očekáváme převážně polojasnou až oblačnou oblohu, místy zataženo. Denní odpolední maxima vystoupí k 17 stupňům a bio ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž.

0: Krásný čtvrtek, skvělá taneční muzika je tu pochopitelně i nadále. Teď je tu pro vás Michael C. Dnes do 19. protože si dáme hit parádu Dance Radio Chart. Další kolo vás čeká přesně v 6 v podvečer. Taky mám pro vás třeba za chvíli dva hudební tipy. Počkejte si na ně, budou stát za to. Playlist na webu, v aplikaci, prostě jak jste zvyklí. Jdeme na to.
1: Ranní Fresh. Nejlepší taneční muzika. Dance Radio. Každý všední den mezi 7 až 9 hodinou poslouchej Ranní Fresh Dance Radio.

0: tomu house, trance, zkrátka ta nejlepší taneční muzika. To je ranní fresh. 7 až 9 na Dance Radio.
1: Dance Radio.
2: Je, to je Radko Gudas a Lukáš Dostál. Co tady v Kauflandu dělají?
3: Dohlíží, aby puky pomáhaly. I letos mezi malé hokejisty rozdělíme 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Kaufland. Puky pomáhají.
4: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
5: Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na dermax.cz/soutěž.
6: Pomáháme s Europlazmou.
7: Podpoř těžce nemocné pacienty darováním krevní plazmy v Europlazmě. Naše dárcovská centra nalezneš ve Westfield Černý most, Westfield Chodov a Metropolis Ličín. Tvůj čas vykompenzujeme finanční náhradou 1000 korun za každé úspěšné darování. Více na europlazma.cz.
8: Bez navýšení a za 0%. Prostě míň už to nejde. V Ačkách teď při nákupu na splátky získáte na vybrané vozy 0% úrok. K tomu navíc bonus až 50 tisíc při výměně vozu. Pořiďte si právě teď vůz na splátky a máte to bez navýšení. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A Belarom zrnková káva 1 kg za 199,90. Lidl, to se vyplatí.
0: Dance Radio.

Tady jeden z radio. Cardi B má nový single, skladba Don't Chart v podání držitelky ceny Grammy. Cardi B vznikla, pozor, exkluzivně pro chystaný oficiální soundtrack k dalšímu očekávanému titulu Grand Theft Auto 6. Tahle ta hra opravdu pracuje i na hudebním poli a další skvělá pecka vyšla právě teď, jde o výrazný trapový podklad, který dává prostor pro charakteristicky dravej přednes od Cardi B. Má potrhovat hlavně drsnou stránku chystaný videohry. Tohle se povedlo. Vše online. Další taneční playlist pro vás právě teď.

Jsme Dance Radio. Jason Status vydávají nový skladby jako na běžícím páse. Po týdnech příprav lemovaných vydáváním zajímavých singlů je tu britský elektronický duo konečně s celým albem novou deskou Generic Everything. Sedmý studiový umění dvojice z Londýna se vymezuje proti kreativní konformitě, algoritmům i umělý inteligenci. Mezi hosty na nahrávce najdete třeba Jay Hase, hrajeme i v rádiu, tedy u nás, Skrillexe nebo Kicks. V aktuálním singlu hostuje zpěvačka Little Sims a můžete si poslechnout muziku pod jménem Carnage. Taky doporučuji. Od nás další muzika v celou zprávě. Jsme Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio.

Dance Radio. This is my church. This is where I heal my

Evropská komise v oficiální odpovědi protikorupční organizaci Transparency International na její květnový podnět potvrdila, že premiér a předseda hnutí ANO Andrej Babiš zůstává ve střetu zájmu. Sněmovna ve středu opět schválila návrh nového zákona o státních zaměstnancích a prosadila i zrušení pravomoci prezidenta republiky pověřovat a odvolávat vedoucí stálých misí u mezinárodních organizací. Přehlasovala tak veta prezidenta Petra Pavla, který tyto normy odmítl. Nizozemská skupina Ahold, která v Česku provozuje síť supermarketu Albert, řeší kybernetický bezpečnostní incident. Firma oznámila, že zaznamenala problém ve své počítačové síti a preventivně odstavila část systému, aby omezila možné dopady. Kamenné prodejny zůstávají otevřené, komplikace se však projevily v digitálních službách, a to i v České republice. Počasí. Ve čtvrtek očekáváme nad Českou republikou převážně polojasnou až oblačnou oblohu. Denní odpolední maxima vystoupí k 17 stupňům, aby jo ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž.

0: pokračuje nejlepší taneční muzika, tohleto je Fiddle Grand, Who Got the Funk, my jsme Dance Radio, úžasný čtvrtek. Terezám samozřejmě přejeme, je to nejlepší k svátku, dneska je váš den 15. října, to je ideální čas, jak slavit s taneční muzikou přímo od nás. Terezím taktéž přejeme, jen to nej, protože dnes slaví i tohleto krásný jméno. Two Colors Chemical, Rehab a Artbat, skvělá novinka Drama, to vás čeká hned po reklamě a na hudební nový kousky, který jsme nasadili právě od dnešního dne, se podíváme za chvíli. Rozhodně si na to počkejte. Playlist na webu nebo v aplikaci danceradio.cz.
1: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
2: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například krahulík, špekáčkový pikantní točený salám 100 gramů za 11,90. Rama margarín 950 gramů za 89,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 139,90. Až do 20. října. Kaufland.
3: Milovníci čokolády, nepropásněte čokoládový festival v Galerii Harfa. Tato mimořádně sladká událost nabídne mezinárodní prodejní stánky, ochutnávky specialit, kuchařské show i zónu pro děti. Čokoládový festival v Galerii Harfa od 16. do 18. října. Vstup je zdarma. Galerie Harfa.cz.
4: Zbláznili jste se?
5: Máme pro vás okamžitou slevu ve výši DPH téměř na všechno a ještě sedací soupravu Veny se slevou 40%. Akce platí od tohoto pátku do neděle. U nás najdete svůj trend. Mébelix. Buďte in.
6: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa 100 gramů za 28,90 a máslo česká chuť 250 gramů pouze za 27,90. Albert. Dle srovnání k 7.10.
7: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v TUI. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v TUI. Mallorca a její Tyrkysové moře? Máme je v TUI. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře? Máme ho v TUI. Kypr, slunce a pohodová dovolená? Máme v TUI. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v TUI. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. TUI. Vaše dovolená začíná u nás.
8: Zbavte se odolných zbytků jídla a mastnoty na vašem nádobí s tabletami Domičky Finish. Zanechají nádobí dokonale čisté a lesklé. Právě teď tablety Finish Power v penny za 179,90.
9: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datártu.
10: Přímo vychytralý. S Chytrártem jsme ušetřili.
9: A co je Chytrárt?
10: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
9: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
11: Nízké ceny, to je Chytrárt. Datárt.
12: Dance Radio. Dance Radio.

0: Skvělá novinka v našem vysílání, Rehab a taky Artbot, Drama. Od dnešního dne hrajeme právě tuhle tupecku, váš oblíbenec se spojil s ukrajinským duem a vznikla ohromná paráda. Nasadili jsme tento týden samozřejmě i další nový kousky, pojďme se na ně podívat. Tahle pohodovka Who Made Who, We Could Be Lost. A duet Rudens Radia se vrátil taky dneska i tentokrát z Hanna Blaine, I Feel Again. Opravdu nabušenej, drum and bassovej nášup. Tolik novinky pro tento týden, teď už Petey Hayden, 642, což je projekt Johna Newmana, Votu Tajdu a dáme si i Mojo a pohodovku Chillin.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A Belarom zrnková káva 1 kg za 199,90. Lidl, to se vyplatí.

0: parádní taneční muzika, my jsme Dance Radio. Úžasný čtvrtek. Tohle je Lil Nas X, Billy Ray Cyrus, Old Town Road a remix od neúnavného Dipla. To se povedlo. Co dáme dál? Tak šetřit vás nebudu. Čekejte Rogera Sancheze a Lizzo Pure Lost. Budu vás lákat na Ray Foner, Spreadly a Otiva Horizon. Pokud máte rádi právě drum and bass, každý pondělí pro vás chystáme Ray Foner mezi 18. a 20. A než to bude Andy a další zprávy, tak si střihneme ještě Olivera Heldense, A-E-I-O-U. Jdeme na to, tady jeden z rádio.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 69,90. A slunečnicový olej Gustona, litr pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 7.10.
2: Zima za rohem? My dobijeme baterii, vy dobijete energii na horách. My zkontrolujeme brzdy, vy zabrzdíte na horkou čokoládu. Využijte zimní servisní prohlídku za akční cenu a širokou nabídku kol z e-shopu Škoda. Objednejte se ještě dnes. Váš autorizovaný servis Škoda.
3: Kdo spoří, má za 3? Ne. V UniCredit Bank má na spoření dokonce až 4,3% ročně. A komu to nestačí, ten u nás může získat k novému účtu až 4000 korun. UniCredit Bank.
4: Štěpán dostal přidáno a chtěl udělat něco, na co bude moct být pyšný. Investoval do ročního členství ve fitku, shakeru a 3 kompletů sportovního oblečení. První den si udělal selfie v zrcadle a do fitka už se nikdy nevrátil. Naštěstí Štěpán našel další věc, na kterou může být pyšný. Začal investovat do své budoucnosti a teď nakupuje akcie a ETF u XTB. Dobrá práce, Štěpáne. XTB, kde vaše peníze pracují.
5: Buďte opatrní, investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
6: Do školy i do práce? Dostupné brýle pro každého. V optikách Focus nyní získáte k jedním dioptrickým brýlím druhé zcela zdarma. Připravili jsme pro vás také slevu 40% na dioptrická skla pro řidiče pro pohodlnější vidění za volantem. Využijte výhodné podzimní nabídky. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
7: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH, až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na Toyota.cz.
8: Platit méně, to je pocit vítězství. Super výhodné. Nyní vepřová kýta kilo za 59,90 a gambrinus desítka půl litru ve skle za 12,90 do 20. října ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
1: Dance Radio. Dance Radio.

Největší jednodenní propad od roku 2011 zažili ve středu akcie japonského Olympusu, který proslul jako výrobce fotoaparátů a dnes vyrábí zdravotnickou techniku. Ztratili 13,5% poté, co americký úřad pro kontrolu potravin a léčiv znovu vytkl firmě nedostatky v řízení kvality. Výrobci spotřební elektroniky kritizují pozměňovací návrh k vládní novele zákona o výrobcích s ukončenou životností. Ten navrhuje oddělit vlastnické vazby mezi neziskovými kolektivními systémy pro sběr dosloužilých elektrospotřebičů a zpracovateli odpadu. Silné bouřky a přívalové deště zasáhly ve středu Řecko. Bleskové povodně zaplavily silnice, domy a obchody. Na Rodu a Skiatosu proud vody odnášel automobily. Situaci komplikoval také prudký vítr, který měl v nárazech rychlost přes 100 km za hodinu. V několika oblastech platí nejvyšší stupeň výstrahy. Počasí. Ve čtvrtek očekáváme převážně polojasnou až oblačnou oblohu, místy zataženo. Denní odpolední maxima vystoupí k 17 stupňům a bio ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž.

0: Skvělá záležitost na Dance Radio Glockenbach a taky jsem Harper Lost. Mimochodem jsem Harper opravdu velmi populární to vokalistka. Spousta DJů, producentů ji využívá do svých nových skladeb. My se za chvíli podíváme do hitparády Dance Radio Chart, protože přesně v 18 hodin čekejte další kolo ve stejný čas i spustím hlasování a my probereme to, jak vypadala hitparáda před týdnem. Sám jsem zvědavý, jak velká změna to bude potom v dnešním vysílání. Taky pro vás mám pozvánku na Mejdan příští pátek, kdy budu hrát na opravdu zajímavý akci. Teď už Who Made Who, Scooter nebo Felix the House Cat a Fatboy Slim.
1: Výběr značek týdne za skvělé ceny v Kauflandu. Například uzeniny Příbram, jemné párky 100 gramů za 9,90. Balkony Trančeto, kakao nebo jahoda za 39,90. A Jindřichohradecký tuzemák nebo vodka za 99,90. Až do 20. října. Kaufland.
2: Saď se, že zítra budu mít doma delfína.
3: Jasně, a já budu britská královna.
2: Tak pozor, nový superhybrid BYD Dolphin GDMI stojí na operativní leasing u Arvalu jen 6990 korun bez DPH měsíčně.
3: Počkej, to je ten superhybrid s dojezdem přes 1000 kilometrů?
2: Přesně ten, až 1040 kilometrů.
3: Aha, no tak tenhle delfín mě bude vozit do práce.
2: No počkej. Více o nabídce na byd.com.
4: Fashion Arena slaví 19 let. Čeká vás jedinečná světelná mappingová show, narozeninový dort, doprovodný program a hlavně speciální narozeninové nabídky oblíbených značek jako Gap, Nike nebo Columbia. Oslavte to s námi 15. až 18. října ve Fashion Aréně. Více na fashion-arena.cz.
5: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Telefon Samsung Galaxy A17 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
6: Alzadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
7: Hustý. Hustý milkořický jogurt se ti trefí do noty. Jen poslouchej. 3x více bílkovin než běžný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultur, za to žádný tuk. 1 kilogram jogurtu ze 4 litrů mléka. Hustý milkořický jogurt je naše superstar. Na to vem lžičku.
8: Náš výkup je teď totální hardcore.
9: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
10: Novinka.

0: Chocolate Puma, Listen to the Talk, my jsme Dance Radio, podíváme se teď do hitparády Dance Radio Chart. Minulý týden jsme nasadili novinky KNYY, Jason Status a Hugela, uvidíme, jak daleko se propracovali v dnešním kole, protože to si dáme už za hoďku a půl, kde jindeš na Dance Radio. Minule na trojce Joe a James Carter, Don't Wake Us Up, na druhém místě Martin Garrix a kapela U2, Fireflies. Mimochodem kapela U2 dnes bude zveřejňovat úplně nový single a možná i novou tour. Nechte se překvapit. A na prvním místě minulý týden Backwader, Smack Back, Break My Heart. Další kolo hitpošky už dnes, 18 hodin a ve stejný čas už hlasujte potom na danceradio.cz do příštího vydání. Teď už Offenbach, Justin Chesou, Superfly Incorporated nebo Volek a jejich Tech House Bomb.
1: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
2: Chceš si na podzim vyšperkovat svoje auto? Připrav ho na sezónu s Allegro. Na jednom místě najdeš autokosmetiku a vše pro péči o tvoje auto za skvělé ceny. Když autokosmetika, tak Allegro.
3: Každý občas potřebuje na chvíli vypnout. Opláchnout se po dlouhé cestě a načerpat nové síly. Auta i lidé v nich. Shell myslí na obojí. Ale na vás přece jen o trochu víc, protože to nejdůležitější na cestách jste vy.
4: Milovníci čokolády, nepropásněte čokoládový festival v Galerii Harfa. Tato mimořádně sladká událost nabídne mezinárodní prodejní stánky, ochutnávky specialit, kuchařské show i zónu pro děti. Čokoládový festival v Galerii Harfa od 16. do 18. října. Vstup je zdarma. Galerieharfa.cz.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 69,90 a slunečnicový olej Gustona litr pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 7.10.
6: Co se nejlíp hodí?

0: Nejlepší taneční muzika K-Motions Generator, my hrajeme pořád jen to nej z našeho výběru. Co si dáme dál, než to bude Andy a další zprávy, tak vás neochudíme o Mobyho, Slipping Away. Dáme si spojení Joe a James Carter, Don't Wake Us Up. A do uší vám bude hrát i John Summit a Close Focus. Nejlepší taneční muzika, my jsme Dance Radio playlist na webu nebo v aplikaci danceradio.cz. Po 17. pozvánky na party, počkejte si na to.
1: Dance Radio. Dance Radio. Nejlepší taneční muzika.

Evropská komise v oficiální odpovědi protikorupční organizaci Transparency International na její květnový podnět potvrdila, že premiér a předseda hnutí ANO Andrej Babiš zůstává ve střetu zájmu. Sněmovna ve středu opět schválila návrh nového zákona o státních zaměstnancích a prosadila i zrušení pravomoci prezidenta republiky pověřovat a odvolávat vedoucí stálých misí u mezinárodních organizací. Přehlasovala tak veta prezidenta Petra Pavla, který tyto normy odmítl. Nizozemská skupina Ahold, která v Česku provozuje síť supermarketu Albert, řeší kybernetický bezpečnostní incident. Firma oznámila, že zaznamenala problém ve své počítačové síti a preventivně odstavila část systému, aby omezila možné dopady. Kamenné prodejny zůstávají otevřené, komplikace se však projevily v digitálních službách, a to i v České republice. Počasí. Ve čtvrtek očekáváme nad Českou republikou převážně polojasnou až oblačnou oblohu. Denní odpolední maxima vystoupí k 17 stupňům a bio ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž. Dance Radio. Dance Radio. This is a game. Whatever I play to you, you play back to me.

0: Ty vole, Mercourt, Say Trade, my se Dance Radio, hrajeme nejlepší taneční muziku a teď je ideální čas vás pozvat na zítřejší Mejdan, kde budu hrát v pražském klubu Roxy, a to s duem Came of Fat. Tohle je například jejich hit Sunshine, ale myslím si, že úplně všichni znáte tuhle záležitost. Came of Fat Cola s Eldebrookem určitě v nějaký verzi zazní. Zítra Came of Fat hrají v pražském klubu Roxy a budu mít tu čest hrát closing set. Těším se převelice. Start potom má na starosti DJ Black Cloud. Víc informací třeba u mě na Instači, kde mě naleznete jako Michael C. A případně na sociálních sítích klubu Roxy. Zítra tedy 16. října do Came of Fat po dlouhý době v České republice. Když Maupí, Ned Sky a nebo taky Filip Zelinka, jeho Heartbreak.
1: To je Radko Gudas a Lukáš Dostál. Co tady v Kauflandu dělají?
2: Dohlíží, aby puky pomáhaly. I letos mezi malé hokejisty rozdělíme 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Kaufland. Puky pomáhají.
3: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH, až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 000 bez DPH. Více na toyota.cz.
4: Hustý. Hustý milkořický jogurt se ti trefí do noty. Jen poslouchej. Třikrát více bílkovin než běžný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultur, za to žádný tuk. 1 kilogram jogurtu ze 4 litrů mléka. Hustý milkořický jogurt je naše superstar. Na to vem lžičku.
5: A zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
6: Bez navýšení a za 0%. Prostě míň už to nejde. V Ačkách teď při nákupu na splátky získáte na vybrané vozy 0% úrok. K tomu navíc bonus až 50 tisíc při výměně vozu. Pořiďte si právě teď vůz na splátky a máte to bez navýšení. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
7: Mrakodrapy New Yorku, pláže Miami, národní parky USA. Objevte Severní Ameriku s letenkami za skvělé ceny. Cesta začíná na letuška.cz. Nyní v akci New York za 11 302 koruny. Miami za 13 839 korun. Letuška.cz. Jednička na trhu letenek.

Norman Doray a taky Botaj, Bring Back the Groove, nejlepší taneční muzika samozřejmě i nadále na Dance Radio. Dnes večer hitparáda Dance Radio Chart, začínáme v 18 hodin a potom samý velký jména Tiesto, Prismatic Radio Show, Armin van Buuren a A State of Trance, Musical Freedom Radio Show nebo Adam Beyer a jeho techno. Labelová show Drum Code Live, to je dnešní program až do půlnoci, myslím si, že nudit se 100% nebudete. Teď jdeme ale zpátky k tanečním trackům podle nás. Za chvilku Paul van Dijk, Paul Thomas, Shed Your Light, dáme si Loveru, The Chemical Brothers a podobnou Meduza, Don't Wanna Go Home.

Then you're not gonna up.

0: KC Light Soul, tady je Dance Radio. Standardně bych se loučil ovšem, dnes je čtvrtek a to sice ne, neznamená dějepis, ale hitparádu Dance Video Chart, ano, v 18 hodin si rozhodně dáme to nejlepší podle vás, takže za chvilku startujeme, potom si dejte Tiesta, Armina van Burena, anebo třeba Musical Freedom Radio Show. To nejlepší podle vás už za moment, do té doby Parisi, Fred Again, ILR, This Is Real Disappear, což je nejlepší moje nejoblíbenější věc od projektu Fred Again. Víte si to? Hit paráda. Už přesně v 18 hodin hned po zprávách s Endym, tady je Dance Radio.
1: Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio.

Největší jednodenní propad od roku 2011 zažili ve středu akcie japonského Olympusu, který proslul jako výrobce fotoaparátů a dnes vyrábí zdravotnickou techniku. Ztratili 13,5% poté, co americký úřad pro kontrolu potravin a léčiv znovu vytkl firmě nedostatky v řízení kvality. Výrobci spotřební elektroniky kritizují pozměňovací návrh k vládní novele zákona o výrobcích s ukončenou životností. Ten navrhuje oddělit vlastnické vazby mezi neziskovými kolektivními systémy pro sběr dosloužilých elektrospotřebičů a zpracovateli odpadu. Silné bouřky a přívalové deště zasáhly ve středu Řecko. Bleskové povodně zaplavily silnice, domy a obchody. Na Rodu a Skiatosu proud vody odnášel automobily. Situaci komplikoval také prudký vítr, který měl v nárazech rychlost přes 100 km za hodinu. V několika oblastech platí nejvyšší stupeň výstrahy. Počasí. Ve čtvrtek očekáváme převážně polojasnou až oblačnou oblohu, místy zataženo. Denní odpolední maxima vystoupí k 17 stupňům a bio ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž. We have had some technical problem.

Radio Chart. Dance Radio Chart. Dance Radio Chart. Novinka.

0: posloucháte Dance Radio. Tři novinky v Dance Radio Chart za náma Artbat, David Guetta, Gotha a Kimbra, Somebody That I Used To Know. Slavný hit v novém kabátě. Novinka číslo 2, Love Harder, Part Time Lover, a nasadili jsme i Tíšu, All Night Long. I pro ně hlasujte na danceradio.cz, klidně hned teď, všechno už je spuštěný. Jdeme do kompletního žebříčku, užijte si to. Dance Radio Chart.
1: Zima za rohem? My dobijeme baterii, vy dobijete energii na horách. My zkontrolujeme brzdy, vy zabrzdíte na horkou čokoládu. Využijte zimní servisní prohlídku za akční cenu a širokou nabídku kol z e-shopu Škoda. Objednejte se ještě dnes. Váš autorizovaný servis Škoda.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa 100 gramů za 28,90 a máslo Česká chuť 250 gramů pouze za 27,90. Albert. Dle srovnání k 7.10.
3: Chce se mi těsnit. Komu se chce těsnit? No mě ano, ale já to neutěsním, já ne, ale Aditek, ten těsní hned. Aditek, to jsou gumová těsnění, pryžové desky a veškeré těsnící profily. Aditek G jako guma. Aditek.cz.
4: Honza se rozhodl udělat něco, na co bude moct být pyšný. Začal se věnovat otužování. Koupil si ručník s nápisem Ledoborec, čepici a neoprenové boty.
5: To je ale zima. Jdu ven.
4: Naštěstí Honza našel další věc, na kterou může být pyšný. Začal investovat do své budoucnosti a teď nakupuje akcie a ETF u XTB. Respekt, Honzo. XTB, kde vaše peníze pracují.
6: Buďte opatrní, investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
7: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na Toyota.cz.
8: Dance Radio Show.

0: Dance Radio Chart. Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH, až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na toyota.cz. Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 69,90 a slunečnicový olej Gustona litr pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 7.10.
1: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
2: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
1: Dnes musíte vybrat.
2: Mám tady pro vás předvýběr.
1: Rozšíříme
2: výběr. Dvojnásobíme investice. Přijmete to riziko?
1: Ale je to na
2: váš názor. Váš
3: názor. Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
0: Dance Radio Chart. Dance Radio Chart.

0: Na Dance Radio, čtvrtý místo v Dance Radio Chart, Clean Bandit, Big Peak, I Don't Wanna Hurt You. Před náma jsou stupně vítězů. Naposledy připomenu, že se hlasuje na danceradio.cz, tak do toho. Dnes na trojice minulé dvojka Martin Garrix a kapela U2, Fireflies, Joe a James Carter, Don't Wake Us Up, druhý místo. A zlato, minulé čtyřka, Jimmy Jones, Camden Cox, State of Mind. Po hit parádě hned, Tiesto jeho Prismatic Radio Show. Mějte se, zítra čau.
1: Třetí místo, Dance Radio Chart.

0: Vsaď se, že zítra budu mít doma delfína.
1: Jasně, a já budu britská královna.
0: Tak pozor, nový superhybrid BYD Dolphin GDMI stojí na operativní leasing u Arvalu jen 6990 korun bez DPH měsíčně.
1: Počkej, to je ten superhybrid s dojezdem přes 1000 kilometrů?
0: Přesně ten, až 1040 kilometrů.
1: Aha, no tak tenhle delfín mě bude vozit do práce.
0: No počkej. Více o nabídce na byd.com.
2: Pomáháme s Europlazmou.
3: Podpoř těžce nemocné pacienty darováním krevní plazmy v Europlazmě. Naše dárcovská centra nalezneš ve Westfield Černý most, Westfield Chodov a Metropolis Ličín. Tvůj čas vykompenzujeme finanční náhradou 1000 korun za každé úspěšné darování. Více na europlazma.cz.
4: Východ slunce nad Bali, noc plná světel v Tokiu, chuť pravé asijské kuchyně v Bangkoku. Váš další příběh čeká v Asii. Pospěšte si, ať vám neuletí na letuška.cz. Bangkok za 10 771 korunu. Tokio za 15 354 koruny. Letuška.cz. Jednička na trhu letenek.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A Belarom zrnková káva 1 kg za 199,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Dance Radio. Dance Radio.
7: To a new era.

0: vše, co potřebuji za cenu, kterou chci. To se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A Belarom zrnková káva 1 kg za 199,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Dance Radio. Dance Radio.

living born again.

nejlepší taneční muzika. Dance Radio.